0: 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Polske, krajina mesa, len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

do nástrah tichého klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

0: Polske, krajina mesa, len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s

se chceš, tak já ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Veď si se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

0: 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske len 99 centov za kilogram. A Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciu Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 80-ky po

Stvrzuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.